Visitors of Monsters and Men, Bečhodžin 12 je, no a to se da serbského hač do šešči hudžmne na vuši. Křesťan alias James Mink nás zveselí. To je Zara Brečnaderec. A tyž Maria Matzena nám zaspěvá tu serbským rozhlasu. A so vědává tyž vězo. Aj můžeš rec trošku španského, italského flera, dovolivého flera tu serbským rozhlasu. Mario Biondi, Mundo Colodriado.

0: a z radosću tež do nového dňa. Vonka je šitko žoute, znamenča tu budešine. Co si myslíš, zase nidže za háre, abo zo za hárský pisk nidže přes nás vie? Nie, nie. Réne to je svunco skáča vodženca ráno. Jenoč tak je připodla a z radosću tež do športa môžeš rec do volejbula, kopance abo blida tenisa, abo se na tež reju ječe, to šak môžde kujždy abo takých hobijach. Sme hižo veľe reče lihaja zatkuli čera, su sa vinovali trošku nevšetným hobijam, no su mieli lohko atletku stu a tež vukovanského púaria a sú s mikrofónom popuču byli a za nevšetnými zabierami serbských hulcu a holcu sledžili a zadkuláka Marta je so nekotrych naprašovala poskajče raz.
1: Pánov to nie celé nevšetná, ale ja rád hudúčim, pískam gitaru, akordeon a klavír, a ráda spým poprom, a pon kus impro, kus spým, všetko také znaje. Tak tiež gani, že nimo odžom po jednom klavíra, je to ťažko, nic z toho sač.
2: Zase šo musú za to veľa moda sečina, ale ja ráda varím, tie pošuli si dešak vôbodu varím, ja rád čo zame sama.
3: Hej, mám svojným času, ja mesrujem tiež pripodľa jen sačtykam. Na přečeka to tež činí a to musí pan bude vůměnýmo, abo nesavu se podpěrámo.
2: Já rám byli tě s mým psíkom, než to činí. Co to může například, mu právě všet z rolu, takže bude tímto mým se naučímo. A to mu například může, abo peng, to tím se pan nebo také mordfil stáj.
4: Já rád s mým cíli čišakom, v mojem svobodnom času malo plastiku i džičky v učišťu. V osobe je to dere, když máme doma raz, malo maličko, što ga se skoncuje, a potom može se celé jednore na laptop sinč a jedno malo model sotovič, a potom máme tu ten džičk, je raz pešno hotovo a nedobí se je co redne přes Amazon skázač, abo tak.
2: Budete ja so vukodžu s mojim nuklom, ona říká Mimi, hajo, ty znaj na starša, hajt a treba by za ty času půjete, ha, po nás ti trude špacíron, že fajn by trauje ta pon skáka, ale kdybyš hajt kýt, vat se ta prieč nebyží, hajt a znoj jara zúčina na čověk, kýt, až mu tom do jara veli lid, mamo, a to jara fajn. Ona nás na jara dere znaj, dla to vana na nás zúčina, ha, ona ti aj prieč nebyží, a když ona hajt mu běží, kdybyš hajt kým zahaj a běžet, no.
0: Aj s nuklom so vukodžovač, to na kúže pat napadneš, kajky to nevšetný hobby. Hač rúneš, před niešto leta mi s roženčetýš svinio ze štrčkom vokúho nojiš pod círom kodžič vidiaľ nevšetný zabier serbských modostných. Sučera, modežome rádia zatkuli nám predstavili a dženca ráno sme ešte raz svešeli krotký vúrez. Knetko podáme sa do tramvajku a z tramvajku do přichodného mesta ráde Křesťan alias James Mink zaspieva.

0: Dota hučba. A potom zvote nebio nad Vúžicu do znamenča vúľadám tu budešinie Katka Tešky sa přijotuje, šako je na pošešších. Čas za naše aktuálky.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Nebelčanský vjesnanosta Andrej Bulank je svoje čestnámske zastojnstvo zvožil. Za příčinu mienuje von miestu im přibieracu nevjestost, voleče nevjecúnosť, vedome provokácie a pohoršky, ktorúž zamier nebehusto polepšenie komunia, ale blokáda rozsudu. Kaž von v lístče, kýž je na internetných stronách kmene Vozivene dále informuje, je von ladajo na škyt svoje svojbe a svojskie strohote krajného rádu budeského okresa písomne vo vúviazanie za zastojnstva k 1. augusti prosu. Piate zrečenie vo financovaniu založby za serbský ľud je podpísané. Dženca přepodáča zastuperio Sakskie, Braniborskie a Zjaska v Drieštenách zrečenie direktory založby za serbský ľud Jani Budari. V novom zrečeniu zaviazaja so peneze dávario sumu přirážky vo nešto viac ač 5 miliónov na celkonie nimale 30 miliónov euro zvyšiť. S dobom obsahuje vone stopňovanie přirážkov po 2026 vo letne 3%. Peneze za založbu zaručí zviazk k bojce nešto viac ač 30% Sakska a nimale 20% Braniborska. Piate finančné zrečenie pači hač do konca leta 2030. Pučovanská a Putnická akadémia Sakskie spichuje lica 8 menších projektov Horní Vúžice z dohromady niečo 13,5 tisíc eurami. Kež krajný turistický zviazk z Džili dostane miesto im evangelská vosada svätého Petra Budušine peneze za vôdovanie svojej putnické stvy. V Pančicách Kukovia môže pučovanský vodriad športového tovarstva Marina Viesta odpočnišťo za pučováriu a putniku natvarič. V gmene Radice Rožant podpiruje Pučovanská a Putnická akadémia sotovenie informacijské tafle vo pučovanských štiškách. Turnéa živadvoje band Floppy Dolls nemsko-serbského ľudového živadva je so včera zakončila. Kež NSLG informuje, je 5 predstavení inscenácie s titulom Möj bok Floppy Dolls sú sledk, miestrujem v Hochoze, Túriju a Radušu dohromady 271 ľudí vidžalo. V Túriju přinže samo 15 ženu a jeden muž národne drastče. V septembre štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju túru po Horní Vúžice. Ponovenú drohu po Vázu cieča z počátky júnia přepodač. Kaž zastupovace viesnanosta Hagen Aust na zajšvým posiedženiu Kmínskej rady informovaše, je zanirovanie státne drohy 108 v dálokej mierie v časovém pláne. Tu chvíľu zvopročo tam posledný tvarský votriesk do smiera na delný vujest. Ponovenie jistnie zaruča Sakský krajný záriad za drohotvar a vopkat. Za zanirovanie kutniku, busových zastaniščov a nádružného vopsvetlenia je gmena sama zamovita, štož pači niečo 1,4 milióna euro. 2027 ceča za drohu na smier Biewe Gomc, Bonovič. To bych ju povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme tušto mročelo, kde sa dosť tiež svunco raz předrie. Dženca môže sa tiež pokapač, předuším popudňo má to byť, to môže sa tiež raz zahrimač. Netko pokaza živé sliepro do budúšiny ižo 12,7 stopňov.
3: Si da pravé?
2: Na 18 do 21 trebiehu dňa ište stupe. Tiež júce zmijeme malo svunca, za to čím jac mročelo, tiež júce môže sa pokapač a s tobom popodňu a večer zahrimač.
0: na našich wužiskih troach. Beži šitko kaj šna štrčku, tam zorecu, tam šak je so dom sypnil, tam je troa vizor zašlahana, mi so s tem pokaza a nenom chceme na to pokuknič. Što je so tam dokvadne stavo, kolega Beno Šota je se tam včera večer hišče dojel, zobe na moženca rano rozprave.
1: Serbski rozvoz.
0: Več poda po šeščiche, to je Sara Brečnerec. Tu serbskim rozvozu, dobre start, přijemoj Katka a Jakub.

0: tisch. Dann wollen du so sein Selbstwurst durch die Schätztorie Rika engagiert, Selbst weil Ritchie eine Kultur, aber weil Ritchie aber Kultur, Jive Bötsch, das Herbstge Herbst, wo wir wuschitz, Dale Nest, Dale Wuwitsch, dann natürlich Rasinak Müslitsch, a to schoß wuscher samne Herbst, wo.
1: Prei Julian Nützscher, gak Czeszko, se is dila Schulario, se Herbstge Identitu Cinja, wotem poweda se konkretnemi Psikwadami, Direktorka Herbstge Wische Schule Radworju Diana Wotschorjowa, tu is so upaci, se Podcast za dohu jizbu na Schmuratko z Czarnycz, abo popuczu nadziewo a zaso roczo aż tuś ce so raczo do temy zaczitać. Tu namaka nekotri wujski wusywania, a ważne wuprajenia a kterou tež na naši internetové stroně, kajž tež naši dámatný app MDR Serbia a cvě podcast Hodžinský nekak namakače ARD Sounds. Vele vesela při poskaniu dženca, abo tež hajbjudnia při chodných tudiňach kajž tež přeco.

0: Krčmě Maria Macna. V serbskim rozhlasu 5 menšinu do 6 je.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca ráno Bernadette Lanzena ze Salova.
2: Zajš v nedželu smiedžach svoju kuzinu jako firmovanská kmutra při spoštěniu zakramenta sviatoho firmovania převodžeč. Při přijotach na vonny podavk rozestajach so z prašenjom, štú jeduch sviaty, a što on za mne a moje živenie poprom voznamenia. Storčich na vonny sydom daru ducha sviatoho. Da múdrošče pomá mi na živenie z Božo vida zladovač a tak vážne od nevážneho rozeznavač. Da rozuma pomá mi, zobych svojske zmylky dovidžava a vúpše zrozumenie za viernošče našej viery natvariva. Da rade s možnami, šedne po pravom puču kročič a Bože vedenie spoznač a je zrozumič. Da silnošče, dari mi zmužnosti,

0: či tošč a muc. So tež v češkých časach na Boha vobročič a so od svojeje víry nevod vobročič. Da vědomošče s možnjami, Božu stvobu mjezičvujeske počahy, podavki v sviče v kontekšče z Boži volu a Božim vědženjom zrozumič. Da pobožnošče darimi vůboke začuče zvjazanošče s Bohom, našim vodcom a nanom. Da Boha bojošče, nezrozumí so v tým mít strach před Bohom, ale skýre svavenie a džak jeho skutku milošče. Kak začúvači vy ve všinnym dňu Ducha Svätého? Snano raz k sviatkám o tým přemyslujeme.
1: Namovia Bernadette Lanzena ze Salova, nadavku a zamovitosti. Kudosky je v osade.

znaju kraj. Po vizo, jo za tunat nam zaspio po vašnju kola augusta kocara 7 po 6 čiche. A kak da bi konc tydzenja čeroša punžela, sče renje so vočerstvili, za jednoho z nas zakske, by to vo sebe riahne konc tydzenja vun, abo wona, je menujce viace hač 1 milionu v loče euro jackpot dobyła, dokładnie 1,6 milionu euro, prasza so jenoš kelko po dawkach iście wyše wostanie. Viace hač 100 milionu bichu jackpotche, ale štutožno trasto budže haj, to trebaš smerč wujke zbožo za to, ale hej, jeden ze Sakski je znamenča menšu sumu skotowa dobył, jeli so dženca po taki im nichtu z vašo blisko v obsvieta vo sebe veseli. Snada by to vun, abo vona, snano susot, snano busový šofér, abo předabáka, dženca ráno pola pekaria, ja by to na kúždy pat, kúždym z nás pšau, a tyž přicpil vo som poše štiche. A vo sebe sa netko veselu, zo môžeme novú serbskú produkciu serbsko rozvosa hudnú produkciu Zarač Božena Bjaršec. Nám zaspiva Seju Zaso Tam na text Petra Džisvoka vobdživali su abo skomponovali staj spiv Enja Boban a Friedrich Steinke z Berlina a vone spiv. Slyšiče tež naše damotný app abo môžeče si ju tam Deles Čanič, serbska hudba šuče a přeco Seju Zaso Tam Božena Bjaršec, serbským rozvosu, 9 po 6, tu staj Katka a Jakub.

0: Stuž so gratu přima tuntež nešto nadživa. Tute hesvo płačitež za delanske koniec. Tam nezamoža jenož se všemi generáciemi woblubované svedženie svedčič, nie ale tež šednú zromadnosť skičič. Diana Fričec-Grimichova rozpravia.
1: Što nezna je nedyši viesne staré NDR-ský konzum. Delanske wobydlerio so na kúžde pat na ňun dopomňa na väčší rúm, do kotrhož se stupiu přes drevjane durje, v obvukove okna, předavanišťo v úsvitlichu a podvú zadnije sčiny steješe posvúžovanske blido s kobasovým vukvadom. Dopomni so tiež viesne predstejčia Křesťan Grún.
2: Ta rumnošťo stava od nekak 590 prúzna. A modina je sa tej úvodvo o ten rum, ale tu nebol jara.
1: Vierch, sčiny, špundovania a elektrika. Všetko dobieše so zvutohač a ponovič. Zešlachčivo je so to přes spichovanské sredky, přes přidatné peneze gmene a vosebie přes privátnikov a firmy zeusy, ki sú tvar financielne a tiež s dživovým časom podpirovali. Počmonie Křesťan Grún vúrazne. Rúbe vútva je so tu iš miestem tak daleko zešlachčiv, pretož ma byč stále konzum, nové zetkaniščo za staršu ľudnosť čveuse. Vieseli so tiež viesnan Tomáš Koch.
3: To je za jara dobré vidžu, a tie namakám a to rejne za so seniore môže zetkač a tie druhé tvorstva ves dot klub, aber športová skupina tie, aber so pan druhé tvorstva sa na tie útvoria na dobrá vecka, jo. Ten nesmie stevostač a všetce dále tie za ideami potač a sa gratu přímš, takto sa zrešľahčí.
1: A tak maja hižo dosť škrute plán do přichoda vúdživane. Do hostče zava je organizáciu Janina Veselina.
4: Cíl popravom tiež potom, jo, dež búdže naša rúmnosť hotová, no, po fengu ešte neskýre falveja. Ale dež pa búdže pon rúmnosť hotová, zo so jen tam pravidlone zetka, nic jenom seniorojo, tiež opravdže nos na no junu za te moče žone, za te starše žone, tiež za toch mužov, no bole za tých močích muži, zo so môže tam jemo zetkač na jene pivko, na jenu besadu, kaj še to nedovi, jene korčme bylo, ale vo sebe tiež za te džiči, zo môže so jen tam poponu zetkač, emtnešto romadže rač, snano spievač, snano jen instrument na úk, popravom leži naprejemo tun vône fokus emt na tých seniorách, zoboch jen him tu možnosť dau doma vonšinč, zase so z nikoma zetkač, so s ľudžimi vidieč, s kotrimi so jen zavešte tak, bez termína nevidži.
1: Vážne organizatoram a iniciatoram je, zo po dotvarie šie generácie romadže viedu. Hač do toho dobie pak tež išče nekotre škúli feng na romadžič, zobychu staré konzum tak spiešne kajž možno dotvarič a vúhotovač moli.
0: Staré konzum pretvarič na tovarstvovú rumnosť konecach. Diana Fričec-Grimichova je nám o tým rozprávia, s tým je bytl k nás dom.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Zaplacane. Aua, hižo zasojeme kundvora kaunova, tute krece caki.
1: Máš dobrú krej, na mne z coba neletaja.
2: Zoso tak do tebe dá, Jakito, zaleží hegen na tým, zoso větší a touší hač môj.
0: Nie, to nemôže byť. Mato je vo viele touší hač ja.
1: Hej, ja moju krej radšo dáriu. Dobrovoľne, kujšta kapka liči, přines Božu.
2: Mato, sme tajke moličke, zos třeba na aparát za krejdárene přístupný máme.
0: Nefirne, kundvorám sme vůlke došť, ale za krejdárene sme zase přemauke.
2: Poladaj môj raz na tvoje živky, te modré linky tu pod kožu, ani milimétr vůlke. Kotra molička jelička by tu trišič mohla.
1: Jelička? Kak netko, za krydárené mi jeličku do živky teknu.
2: Žaden strach, to je moličký pix. Ale kajšižo prajené, mato, tvoje živky sú přemauke.
0: A nie, poj, mato, môj rajka moje si krydárenskú staciu. Ja som Lada z Šprycu a Juro je šeflika.
1: Oh, hi. Okay, tu je moje vožo, začiniu oči a netko kaunie.
3: Što je tu los? Študa je zaso Ludka za darine kreje přines. To môžeme to la nedom krej kundvoru zač.
1: Što? Hi, kundvore, tu te cica kýbs.
0: Mato! Slyšu hižo zase jednu lačnú kundvoru přilečeč. Najlepšie so nitko viac nejíbaš.
1: Tatla od meniča necha. Keď buj ty račo, Kito. Ta leči zase k tebi.
0: Kundvora! Zmínco!
2: Vujstaj mi, expertaj. Ja so nitko vo dobru snedajn postaram. To je při krejdárenju to najvážnejšie.
0: A kundvore, si nech krej druže vopstaraja. Naša krejdárenská stácia je jenož sa ľudky votorena a netko zaurena.

0: Šeš čođin 24 je čas za aktualki policije.
1: Policija z Gi.
2: V Druškecach v gmenje Dobruša Huska ste sa niečelu rano dve odpadkoj do nebaliwe. Pomenia v obškočichu tiež blízky carport a tam odstajene bydlenský pšipovešak, taký kempingový pšipovešak. Kake k vojne dojšpo, nie je jasné, nasta pak škoda niečo cina 40 euro. V Dobrušecach v Malnešanské gmenie je niečelu popodňu 15-letný mopedist v Kšivicu kontrolu nad svojí Simson zubiu a na napřičunu jezdn zaju, čiž Bierunie 1-60-letná kolesovárka popuču. Vobaj pátnu štaj. Mopedist so nie zrani, kolesovárka so lohce zrani. Modostne nemieše žanú jezdnú dôlnosť a tiež S1-aposta nebezavestčená. Nasta škoda niečo 500 euro. V Kamencu na Goethovi sú neznačí niečulu väčšia VW-transporta pokradnili. Sa jezdčidvom v hodnoče niečo 60 euro netko zoku KFZ sledži.

0: Jede na wočorec, trio a kumple Roža, svuša do vinca, vosom pona posedmiche. Za ratorio je meja kotraž, je lica voprodže skiere kvudna a vožna, jasna, lipša, hač přehorca a sucha meja. Kakda je to možno, Katka, s čím da to zvisuje?
1: Hej, příčina za to je poprom celé jednora. Rostliny sú, tež rostu, jara lačne. Treba je potekým veľa vody. Tohodla praja búria tež napšekvat mieský dešť stará sa vo trebnú rost. V serbským šístvu vieš ako tež rika vožná meja má kválené mieno, abo jeli je meja kvôdna a mokra, belni so búri brožne a súd.
0: No vidíš, ale na druhý miestne z titola zaujšče, so treba rostliny vo sebe veľa čopvoty, aber eben jenož došť čopvoty, so by hodere rostli, abo?
1: No aj jenož svunca je suboptimálne, převele suchote a svunca da pôže přespiešne vúsknič. Štož voznamenia stres za rostliny a tole potom pozdíše žnievo rožuje. Potekým rysy svunca nelúbi bojnú rost. A na všetčujnom smere pači to tiež za eventuálne zmiask za čas ľadových muži. Škody zmiarska vúskutkuja so na modo rostliny kaj špirne abo kukuricu.
0: A zima jo môžeš po takým riec, když sa mej husto deščuje a jeli sú noce mýve abo lohce kvôdne, je to najlipe za vúnošne žny, abo?
1: Rúne tak. A tole večer už na naši prapraprédunici, kotrž múdre přísvo a voku vedra žana esotérika nesú, ale búria vodeče ale bázuja na lec dotky trajace vopky čpovania přírody. Hižo nedoši ratorio spoznachu zvisk mies vedrom a rostom rostlinu a vunoškom žňu a si z toho svoje vedruje runčka z činichu.
0: A s druhými svojami môžeš tiež rec na dešč bohata meja ľubi po takým pône skvade za názemu. Dešč v meji přinese za cube leto klip a syno, reka. No a takých múdrych burských pravidvo je dosť a nadosť. Jeli ju doma mače, namakače, poladajče raz do małej knižky vedrových rončku abo do svonika přísvovo Jana rade serba viele. To je tohle riana idea. 6.14 čije a tu netko přel za mikrofon Ralf Bumibose serbským rozvasu.

Ralf, bumi bo si krotko, doci bedl ginase dom je. No ač budžet reto pomhač, problem falovacich vúčerju voložič vujki prašak. Snanosče v tem hižo svišeli, zohce kultusu ministeri Sakske tak menovane časove konto za vúčerju zaviesť. No to reka, zomajači, kiš cidža poskyt k přiuzač, najprede raz dvi hodžinje na týdžen viace. Dživač, dle vúčovač tak rec, tute hodžinje sa potom na časovém konče přiliča, naliča môžeš tiež rec a po niektorých letách sa hodžiny, keď má vúčer na týdžin potom ďalej vúčovač, automaticky zniža, dokáž je voľné časové konto derepenené. Vidíš, po takým niečo netko trošku viace a božišo trošku mine. Vúčovač. Štovniče vyk do tej idei. Kultusové ministeri mô tunle model hižo lica ze spočatkom nového šulského leta zaviesť. Tam môža so potom šitce vúčerio vobžilič a tajky časové konto zaviesť. Čače to dobrá idea? Jenož dere so nedebu ja přesto rozsúdžič, ale o tom rozprávieči, čo čin peča štorce čije.

0: Stujš so gratu pšima tuntež ništo nadživa. Tute hesvo pvači tež delanske, za delanske konjece. Tam menuce runje tovarstvo rumnošč konjecach. V renoviruja tvarja, kaj štež pjeco. Tam ne moža jenož ze šimi generacijemi v obljubu a ne sveči, ne svečič, ale tež šednu zromadnošč skičič. A Diana Fričec-Grimichova rozpravja.
1: Što nie znaje niedyše wiesne stare NDR-ski konsum. Delanscy wobydlerio so na kóžde pat na nion dopomnia na wieči rum, do kotrhoż se stupiu przez drewiane durie, w obwukowe wokna, przedawani szczo w uswietlechu, a podwu zadnie jest czyny, steje się posłużowanskie blido z kobasowym wukwadom. Dopomni so też wiesny przedstejicie Krzestrzan Grun.
2: Ta rumność stała od nikak 590 pozna. A možná je se tým úvodovat ten rum, ale tu nebou jara, dodžel za ne.
1: Věrch, sčiny, špundovania a elektrika. Všitko doběše so zvutohač a ponovič. Zešlachčivo je so to přes spichovanské sredky, přes přidatné peněze gmene a vosebě přes privátniku a firmy zeusy, kýž sú tvar financielně a tež s dživovým časom podpirovali. Počmonje Krzestrzan Grun vůrazně. Rube vůtva je so tu již městem tak daleko zešlachčiv, přetož má byč stary konzum, nowe zetkaniščo za staršu ľudnosť čvevse. Vieseli so tiež viesnan Tomáš Koch.
3: To je za jara dobré vidžu, a tie namakám, a to rejne za sa seniore môže zetkač, a tie druhé tvorstva vese, dort klub, alebo športová skupina tie, alebo sú pan druhé tvorstva sa na tie útvoria, na dobrá vecka, jo. Tie nesme ste ostač, a všetce dále tie za ideami potač, a sa gratu pšimš, takto sa zrešľahči.
1: A tak maja hižo dosť škrute plán do přichoda vúdživane. Do hosťe zava je organizáciu Janina Veselina.
4: Cíl popravom tiež potom, jo, dež bude naša rumnosť hotová, no, profenko ešte neskere falveja, ale dež pa bude pon rumnosť hotová, zo so jen tam pravidlone zetka, nic jenom seniorojo, tiež opravde nos na no junu za te moče žone, za te starše žone, tiež za toch mužov, no, bole za tých močich muži, zo so moža tam jemo zetkač na jene pivko, na jenu besadu, kaj še to nedo v jene korčme bylo, ale vo sebe tiež za te dječi, zo može so jen tam poponu zetkač, emtnešto romadže rač, snano spievač, snano jen instrument nauk, popravom leži naprejemo tun vône fokus emt na tých seniorách, zoboch jen him tu možnosť dau doma vonšinč, zase so z nikoma zetkač, so z ľudžimi vidieč, s kotrimi so jen zavešte tak, bez termína nevidži.
1: Vážne organizatoram a iniciatoram je, zo po dotvarie vše generácie romadže viedu. Hač do toho dobie pak tež išče nekotre škúli fink naromadžič, zobychu stary konzum tak spiešne, kajž možno dotvarič a vuhotovač moli.
0: A vo tutých dživách a zásadne vo dživé je nám Diana Fričec-Grimichova rozpravava za tam tovarstvo rumnosť, koniecach si vutvaria a to je tam stary NDR-ský konzum, kýž tak so, tak prane so přetvorí na tovarstvovú rumnosť. 7 hodín, 1 a pol staje.

0: 6 menšinu do 8. Nábožné slovo. Tute má dženca rano Bernadette Lanzena ze Salova.
1: Zajš v nedželu smiedžach svoju kuzinu jako firmovanska kmutra při spoštěňu zakramenta sjatoho firmovania převodžeč. Při přijotach na vonny podavk rozestajach so z prašenjom, štú jeduch sjaty, a što on za mne a moje živenje poprom voznamenja. Storčich na vonny sydom daru ducha sjatoho. Da mudrošče pomha mi na živenje z Božo vida zladovač, a tak vážne od nevážneho rozeznavač. Da rozuma pomha mi, zobych svojske zmylky dovidžava a vúpše zrozumenie za viernošče našej viery natvariva. Da rady s možnami, šedne po pravom puču kročič a Bože vedženie spoznač a je zrozumič. Da silnošče dari mi zmužitošč a moc, so tež v češkých časach na Boha vobročič a so od svojeje viery nevodvobročič. Da vedomošče s možnami, Božu stvobu mjezečvojeske počahy, podavky v svieče v kontekste z Boží volu a Božím vedeniom zrozumič. Da pobožnošče dari mi vúboke začuče zviazanošče s Bohom, našim vodcom a nanom. Da Boha bojošče nezrozumí so v tým mít strach pred Bohom, ale skýre svavenie a džak jeho skutko milošče. Kak začuvače vy ve všinnym dňu Ducha Sviatoho? Snano raz k sviatkam o tým přemyslujeme.
0: Bernadette Lanzena tobie ze Salova na doku a zamovitost, či tamniše je kuloskie vosade. S tym je nedom 4 menšiny do 6.

0: Zakre mě ze svončkom. Spěva Pink tu serbským rozvasu jednač menšinu po osmich.
1: Policia z G.
2: Mjace svojbny dom bě so včera navičo pravděpodobně po explozii pfuna v Zorjelcu sypnu. Policia tam nětko dále za cjomi ľudžimi pyta, dviju suhi že našli. Pfun tun tam dále vstupi, tun vodstajč nebi, dotali ještě možno, dokáž je odpovědný nástroj, kotrož může dole regulovat, tyž zasypany. Ju namakače Češko, vůžadaně při tom je, zase pfun mě s rozpadankami náromadži, a tak takhle cvětši půhary, když tak chceš náromadži. Namístně je vyzo vodňové obora ze Zorjelca, a tyž viacere dobrovolně vodňové obory, kajž policajský ryčník rovně zdělíše. Na doma podľa rozpadankov sú príčinili tiež také osobité senzory, ktoré šmieria možné zčasenia. A tu už netko k ďalším policajským aktuálkam. Napitoho kolesovária na trošku spodžené miestidle je policia nedželu večer blúňu lepiva, 20-letné by si kolesu motor přitvaril, zato pak dobil svojho gročaného konika zavěstčič. Kaž moped pod jakým štož neby činil. Nimo toho bude test, co měješe modost nenímale 1 promil alkohola krý. Nedželu noci su policistča ve Vojarecach 28-letného kontrolovali, když by se svojim e-skuterom popuču. Drogový test reagovaše pozitivně na amfetamine a na konop, za muž by jizba tuž zakončena. A v Družkicach, v gmeně Dobruša Huska, ste sa nedželu rano dvije odpadkovi tonje palivoj, vomenia v obškodžichu tež blízky carport a tam odstajený bydlenský připoviešak, taký kempingový mobil. Kaký kvôlne dojšvo, dotal nie jasne nastapak, vecna škoda nedže 13 000 euro.

0: Ja sem Ludk Tito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Zaplacane! Aua! Hižo zasojeme kundvora kaunova, tute kreci caki.
1: Máš dobrú krej, na mne zcova neletaja.
2: Zoso tak do tebe dá, Jakito, zaleží hegen na tým, zoso větší a touší hač môj.
0: Nie, to nemôže byť. Mato je vo viele touší hač ja.
1: Hej, ja moju krej radšo dáriu. Dobrovoľne. Kúšta kapka liči, přines Božu.
2: Mato, sme tajke moličke, zas ciba na aparáca krej dáre nepřístup nímame.
0: Nefirne, kundvorám sme vôľke doš, ale za krej dáre ne sme zaso přemauke.
2: Bola daj môj raz na tvoje živky, te modré linky tu pod kožu, ani milimétr vôľke. Kotra molička jelička by tu trišič moa.
1: Jelička? Kak netko, za krydárený mi jeličku do živky teknu.
2: Žaden strach, to je moličký pix. Ale kajšižo prajene, mato, tvoje živky sú přemauke.
0: O nie, poj mato, môj rajka moje si krydárenskú staciu. Ja som Lada z Špricu a Juro je šeflika.
1: Oh, hi. Okej, okay. Tu je moje vožo, začiňu oči a netko kaunie.
3: Što je tu los? Študa je zaso Ludka za darine kreje přinies. To môžeme to lanedom krej kundvoru zač.
1: Što? Haj, kundvore, tu te cicaki.
0: Mato! Slyšu hižo zase jednu lačnú kundvoru přilečeč. Najlepšie so nitko viace nejíbaš.
1: Tatla od meniča necha. Keď buj ty račo, Kito. Ta leči zase k tebi.
0: Kundvora! Zmínco!
2: Vujstaj mi, expertaj. Ja so nitko vo dobru snidajn postaram. To je při krejdarinju to najvážnejše.
0: A kundvore, si nech krej druže vopstaraja. Naša krejdárenská stácia je jenož sa ľudky votorena. A netko zaurena. Eč!

0: Za ratorio je meja kotraš je lica voprodžeski rekvudna a vožna, jasna, lipša, hač přehorca a sucha meja. Kakda je to možno, Katka, s čim da to zvisuje?
1: Haj příčina za to je poprom celé jednora. Rostliny sú, když rostu, jara lačne. Treba je potekim vele vody. Tohodla praja búrja tiež napšekvat mieský dešť stará sa vo trebnú rost. V serbským šístvu je šako tiež reka vožná meja má kválené mieno, abo jeli je meja kvôdna a mokra, belni so búri brožne a súd.
0: No vidíš, ale na druhý miestne z titola zaujšte, so treba rostliny vo sebe veľa čopvoty, aber eben jenož došť čopvoty, so by hodere rostli, abo?
1: No aj jenož svunca je suboptimálne, prevele suchote a svunca da bude přespiešne vúsknič. Štož voznamenia stres za rostliny a tole potom pozdíše žnievo rožuje. Po takým Rysy svunco nelubí bojnú rost. A na všetčujnom smere pači to tiež za eventuálne zmiask za čas ľadových muži. Škody zmiaska vúskutkuja so na modu rostliny kaj špierne abo kukuricu.
0: Aj zima jo môžeš po takým riec, když sa mej husto dešťuje a jeli sú noce mýve abo lohce kvôdne, je to najlipé za vúnošné žny, abo?
1: Rúne tak. A tohle večer už na naši pra-pra-predunice, kotrž múdre přísvo a vokúho vedra žana esotérika nesú, ale bázuja na lec dotky trajace vopky čpovania přírody. Hižo nedúši ratorio spoznachu zvisk mier s vedrom a rostom rostlinu a vúnoškom žňu a si z toho svoje vedro
0: A s druhými svojami môžeš tiež rec, na dešť bohatá meja ľubí po takým plné skvady za názemu. Dešť v meji přiniese za celé leto chlieb a syno, reka. No a takých múdrych búrských pravidlov je dosť a nadosť. Jeli ju doma mače, namakače, poľadajče raz do malej knižky vedrových rúnčkov abo do svojníka přísvovu Jana Rade Serba Vielem.

Na, zromane komunalne, čopfotne, planovanie, zagmene, vulka dubrava, male šetce a radvo sú šitke vobedlerky a vobedlerio vutromne přeprošení. A to dženca od večer 60 do napo 8 v vulki dubrave, tamnišči kočme, sakského hajnika. Dženca môža džiči ve Vojorovské vúžiske hali do svitniščasov podač a tam napiate zajímavé experimenty převiesť a to dženca od napo 5 do 6 ve vúžiske hali Vojorecach zastup je dámotný. Krošťan Gminská rada sa zetká na svoje posedženie a to jutce večer 7 sedaní Vúžica Gminským a kultúrnym centrume. A tež Rakečanská gminská rada so jutce na večer zetka a to v 5 gminským zetkavanišču Rakecach. Serbské vodženie po Mavom Veľkove poskyči jutce doktor Lubina Malinková štart je večer 6 na Cinzendorfským námešče Mavom Veľkove. Tam vedže doktor Lubina Malinková serbsce pousy. Vo zajímavostky a novostče ve Vopkadže punže jutce na Vopkadnem kubvaniu Kulove, tam sú šice zajímce vútrobne vítani. Nemská Vopkadná stráža predstaví mezd druhým nové pravidva ve Vopkadže. Započatk je jutce večer 7 v Kulove tamnišim hoščencu Miesto Hamburg.

Svenco, jaz radovo za Iljano Nadbo, a nendo obšidu planasu kulturne poistči. Kak se pozicionirovaš přešivo obšavicarským a kak se ščítaš přešivo nadpadam, o tom peje daju kutej štunže v Gledhausu, žinca se tam vedmejo ten Forum za zavěščenje kultúry, nemský Forum kultúr sichern, slese na jo až je dauer v sledných týženiach více razo nadpade na miestna sociokultúry v regionie, to gróni Katarína König v Tovaristva Losmachen e.V. Forum dej da šonsu za kultúrne aktéry su umieniaš, v přednosku zavošpe alma Dio Antonio z Gönio až v cewe nemske kulturne miestna pečišťam su v zespšavego boka přizavio Jose Teke uše šota Tobias Šik. V Pizenskem Amše Žoržinca v obšiehod kulturnych miestnou kase su prozna amt pyta za možnosť čami žarjenia. V žincajšnem objaku za kulturu budu diskutirovať všaké ideje amtska biblioteka audio vjano mauer užovaná, vena treba nový koncept, kak mogu su rovnosti ešte lepe užovaš, tak roni viednica, tak uberka Karin Kalauke. Rovnotasne jo teke ešte neužované miestno v starej radnice v Pizniu Žoržinca turist tiskera informácia. Za všetné te mobilie musia amt pašeš, upašia sa dla toho obšemyslovaš lec mogu nekotára miestná gromadu. Šeknuš kronika Lauke, uberk ve tej veci pak jano porúcenia dajo a vo dalšnom postupovaniu rozsúžio Pizenský amt. Južo veci ako Češinu máte gromadu za crowdfunding serskýho dokumentarískýho filma umiercoka Maja Náglova a filma Julius Günzel obgledujú tej z kameru južo viele liet, kak se natura z udobovaním Brunice v srežnej Vúžice zmínio a kak se ta ústatkujo na Lúži. V srežišču nového projekta Hucerots Hede stoj Göla Plaroniga za kotarúž sú aktivisté a obsižarie lieta dvojko vejo Vali Nežlic, jo, ordovaná za chopeng toho leta za Brunicu, Brunicovu jamu z Nicona. Kromadu přišli za film sú južo 4500 euro, ale filio nadalej už je 7000 euro za přesaženie projekta Groni Naglova. Byto bol je stvrte film v tom reže vo Brunice a naturie ve Vúžice.

0: Srbiji. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: No, just čo vy byli druhý koniec týždňa duce, se vie, skvelá som, abo. Ja som nieco rednik doživil, ja som cenil svojskú Tour de Lausitz ve Trošebuse a přes Budišin Gory na den Čornebo. To je bo upomínanie. Pon dali do Zgorielc a zase Gory do Bašča a Boto 366 km na shodle a moku ja nogo niž Vúšica je taká jedna vedmeniata a veľká, ale nedme také nozo byli tej. Náš auto Sebastian Elikowski Winkler, wenn ihr se dobscha schau, bjo druge kolasarske enthusiaste tak rada duze su, thema nennt naschom versibnem uschtevanju.

W lješerskim casu gaš velgins šoplojo a ja kupaš cu, pence vje teke s kolasom až do Masnikojskega jazera jedu. Algi su tam casu nuči, ja je tak nelubujem. Gaš jen dlimako došč do jazera nučo, jopen im tek dlimoki došč. A možeš tam teke pliš. Drogoval som teke v Lužice, a tam je bila moja prednatura, ak som byl pieš abo 6 let stare, a ja som v dešču až do Depska, vo drenu až do Depska chodžil, a togodla to nemám v tých najlepších spomnišech, ale tola je ta tura byla redna.

A zase, a nento vysepne, gaž vietrojo, gaž zase byva šopli, penia se zjom teke piknik sobu, a to pak ja pen jedu tam tomu jazoroju, tomu Hoginskému jazoroju. A tam se sedňom na deku a piknikujom. A to jo vegin, vegin redne. Tam jo pičku pšibrok, ale teke čaua. A to môže sa direktne pši prioze sednúš, usednúš. Na Vauce ja teke sižím case na tie Görce, Rožovi Görce, tam gaž nichten tam nesiži, pensi ja tam usedňom. A piknikujom a obhledujom tých, kenč tam živajú, také gartnárie, tieto vegenriedne cunie.

0: Der Berliner Firmenlauf. Morgen Abend wird dann ab 17 Uhr die Laufstrecke gesperrt. Bei der S-Bahn gibt's weiterhin Probleme wegen Reparaturarbeiten im Bereich Johannisthal. Betroffen sind die Linien S46, S8, S85 und S9. Streckenweise wird gependelt zwischen Schöneweide und Grünau bzw. Altklinike, fahren Busse.
1: RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
2: RBB. Serski Programm. Serski Programm.
3: Kulturmagazin, Jinsa Rotterow moderiere ja Gregor Klim, bitte schon. Plano Weinska Vistos, Jas Nashtecke, Pschizena, Sejaselich, Pschi, Savospier, Saserski Lut, Nove Finanzen, Dogrono, Jo Petpisane, Abschepe, Dane, WC Penis, Dajo, Saserbo, Jo alle Bujo, Dlatogoteke, WC Möchno, Wet Togo zum Netpierdasch. Finanze ve kulturje su trebne, runtag aktiv na umjena pšeševo obšavi carskim tendencam, teme ve našich kulturnih poist čach žinca, ale to nio šo, ja se nažijam až ščo vy užovali dvojky konc tuženja a byli duci s kelasom, my sme pšašali za tými nejrednejšimi turami a flackami, žož se lunujo jeden ulet. Mam teke pokazku na viče še serski studijne žen a co mi ešte raz ulosovaš dvě körce za bošensku noc Poist Show a v naše muzice Tyžin, ja, tam glídame na ten blízky svěžen stvrtk, tam můžu zase klip a sol ten bergerský svěžen, ja si myslím se upvaši o vestaž při radio.

Svinco, jo, sradovo za Julianu Nadbo a nendo obšidu planasu kulturno poistčím. Kak se pozicionirovaš přešivo obšavicarským a kak se ščítaš přešivo nadpadam, o tom pije daju kutej štunže v Gledhausu, žince se tam vedmejo ten Forum za zavěščenje kultury, nemský Forum kultur sichern, sleze na jo až dauer v sledných týženjach více razo nadpade na miestna sociokultury v regionie, to gróni Katarína König v tovaristva Losmachen e.V. Forum dej da šansu za kulturne aktéry su umieniaš, v přednosku zavošpe alma Dio Antonio z Gönio až v cewe nimske kulturne miestna pečišťan su v zespšavego boka přizavio Jose Teke uše šota Tobias Schick. V Pizenskem Amše Žoržinca v obšichod kulturnych miestnú kase sú prozna amt pýta za možnosťami žarjenia. V Žincajšnem úbjaku za kultúru budú diskutírovať všaké ideje amtská biblioteka audio v jano mało užovaná, vena treba nový koncept, kak mogu sú rovnosti ešte lepie užovať, tak oni viednica, tak úbjaka Karin Kalauke. Rovnotasne je také ešte neužované miestno v starej radnice v Pizniu, Žoržinca turist tiska informacija. Za všetnete mobilje musa amt pašeš, upašijo se dla toga obšemyslovaš lec mogu nekutare miestna gromadu, šeknuš kronika lauke, ubjak vete veci pak jano porucenja dajo a v dalšnem postupovanju rozsužijo Pizenski amt. Južo veci, ako Češinu, máte gromadu za crowdfunding serskiego dokumentariskiego filma Umiercoka Maja Naglova a filma Julius Günzel obgledujotej z kameru južo viele liet, kak se natura z udobovaním Brunice v srežnej Vúžice zminio a kak se ta ustatkujo na Lúži. V srežišču novego projekta Hucerots Hede stoj Göla Plaronego, za kotoruž sú aktiviste a obsižarie lieta dvojko vejo Vali Nižlic, jo, audovana zahopeng togo leta za Brunicu, Brunicu v jamu z Nicona. Komadu přišli za film su južo 4500 euro, ale filio nadale uše 7000 euro za přesaženje projekta Groni Naglova. Bito bo je stvrte film vetom reže vo Brunice a naturje ve Vúžice.

0: RBB. Savski program. Savski program. Tema.
1: No, just čo vy byli druhý koniec týždňa duce, se vie, skvelá som, abo ja som nieco riednik doživil, ja som cenil svojskú Tour de Lausitz ve trošu buza přes Budyšin gory na den Čornebo, to je bo upomínanie, pon dali do Zgorielc a zase gory do Bašča a Boto, 360 kilometri na shodle a mokuj ano groniš, vúšica je taká riedna vedmeniata a veľká, ale netme teke nozo byli tej. Náš auto Sebastian Elikowski Winkler, wenn ihr so dobscha schau, bjo druge, kolasarske enthusiaste tak rada duze su, thema nennt naschom wössibnem uschtivanju.

seš klasovarskih čašku mjazy sprivju a nesu, suša k nej gustejšim a nej vjece komfortabelnim v celej Bramborskej. Ve na obšime jo vjece ako 1000 kilometrov. Dalokovet drogo polnych auto vjedu rute mjazy drugim přes błota a přirodny park Žłobin Dół.

W lješerskim casu gaš velgins šoplojo a ja kupaš cu, pence vje teke s kolasom až do Masnikojskega jazera jedu. Algi su tam casu nuči, ja je tak nelubujam, gaš jen dlimako došč do jazera nučo, jopen im tek dlimoki došč. A možeš tam teke pliš. Drogoval som teke v Lužice, a tam je bila moja prednatura, ak som byl pieš abo 6 let stare, a ja som v dešču až do Depska, vo drenu až do Depska chodžil, a togodla to nemám v tých najlepších spomnišech, ale tola je ta tura byla redna.

Donaužica Perucio teke ceverit tematiskih kelasoarskih turo. Turak tými gernistvo napšikvat viežo pesperomie išči aktívnych brunicových jamov a pesperomie rekultivirovaných krajinov. Zajmne nadežeňské drogovanie přes viece ako 150 let brunicových staviznov.

A zase, a nento vesepne, gaž vietrojo, gaž zase byva šopli, penia se zjom teke piknik sobu, a to pak ja pen jedu tam tomu jazoroju, tomu Hoginskému jazoroju. A tam se sedňom na deku a piknikujom. A to jo vegin redne. Tam jo pičku pšibrok, ale teke čaua. A to môže sa direktne pšibrioze sednúš, usednúš. Na vauce ja teke sižim case na tie grce, rožové grce, tam gaž nichten tam nesiži, pen si ja tam usedňom. A piknikujom a obhledujom tých, kenč tam živajú, také gertnárie, tieto vegan riedne cunie.